0: sola voce. 6023.
1: Letošní cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku vyhrálo Řecko-Německo-Britské konsorcium. Ve svém vyšetřování se zabývalo okolnostmi, které 14. června tohoto roku vedly k potopení rybářské lodi Adriana u jihozápadního pobřeží Řecka v blízkosti přístavu Pylos. Při tragédii zemřelo více než 600 migrantů, kteří několik dnů předtím vypluli z Libye.
2: Liberté d'expression.
3: Freie Meinungsäußerung.
4: Libertà d'expression.
5: Libertà d'espressione.
6: Di la verità anche se la tua voce trema.
7: Daphne Caruana Galizia.
1: Článek, díky němuž konzorcium zvítězilo, nese název Před chabými zraky vypnutých kamer úřadů. Smrt v temných hlubinách Středozemního moře. Společné vyšetřování skupiny řeckých investigativních novinářů Solomon, německé nevládní organizace Forensis, německé veřejnoprávní vysílací stanice ARD a britského deníku The Guardian odhalilo, že nejtragičtější ztroskotání lodi s migranty v nedávné historii způsobila opatření přijatá řeckou pobřežní stráží. Poukázalo také na nesrovnalosti v oficiálních informacích, které k celé události poskytly řecké orgány. Novináři shromáždili svědectví více než 20 přeživších, zkoumali soudní dokumenty a mluvili s lidmi z pobřežní stráže. Zjistili, že loď nevyužila příležitosti k záchraně a ignorovala nabídky pomoci. Podle přeživších pak potopení lodi v konečném důsledku způsobily pokusy řecké pobřežní stráže odtáhnout plavidlo pryč z řeckých vod. Řecká pobřežní stráž snahu o odtáhnutí lodi popřela. Skupina Forensis pohyb lodi během osudné noci simulovala pomocí interaktivního 3D modelu. Vycházela přitom ze záznamů v lodním deníku pobřežní stráže a svědectví jejího lodního kapitána. A také z celé řady dalších zdrojů, například letových tras, dat námořní dopravy, satelitních snímků a videí pořízených loděmi, které se v tu dobu nacházely v okolí.

Iliana Papangeli ze skupiny Solomon, která cenu jménem vítězného konzorcia přebírala, uvedla. Doufáme, že toto ocenění přinese uznání přeživším a lidem, kteří při potopení lodě ztratili rodinné příslušníky a své milované. Doufáme, že jejich smrt nezůstala bez povšimnutí a že nezůstane nepotrestána. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová na slavnostním předávání připomněla, že Evropský parlament bude společně s Daphninou rodinou vždy stát při těch, kteří hledají pravdu, na straně nezávislé žurnalistiky a spravedlnosti. Žádáme odpovědi, pečlivě prověřujeme a přijímáme odpovídající zákony. A budeme tak činit i nadále, aby Evropa byla místem, kde novináři mohou pracovat bez strachu, aniž by čelili obtěžování, násilí nebo dokonce smrti. Letošní ročník byl již třetí v pořadí. Cena se každoročně uděluje za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní principy a hodnoty Evropské unie. Nese jméno maltské investigativní novinářky, blogerky a protikorupční aktivistky Daphné Caruanové Galiciové. Tu v polovině října 2017 zabila poblíž jejího domu bomba nastražená pod sedadlem jejího auta. Ve své práci rozkrývala korupci, praní peněz, propojení hazardních online her s organizovanou trestnou činností a také prodávání maltského občanství. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.

0: De EU is zonder twijfel een van de pioniers op het gebied van gezondheidszorg in de wereld. Tegenwoordig leven mensen in de EU langer en zijn ze gezonder dan ooit. Maar ondanks deze positieve trend bestaan er nog steeds uitdagingen voor de gezondheidssector. Denk bijvoorbeeld aan de hoge kosten voor gezondheidszorg, beperkte toegang tot geneesmiddelen en nieuwe gezondheidstechnologieën. En, niet te vergeten, nieuwe ziekten en pandemieën. De COVID-19-pandemie zet de nationale gezondheidsstelsels wereldwijd zwaar onder druk. En de EU-landen vormen daarop geen uitzondering. Om de pandemie efficiënt aan te pakken en beter voorbereid te zijn op dergelijke crisis in de toekomst, heeft de Europese Unie het EU4Health-programma voor de periode 2021-2027 opgezet. In dat programma staat de ontwikkeling en uitvoering van Europese gezondheidswetgeving centraal, waarvoor 4,4 miljard euro is vrijgemaakt. Via het EU4Health-programma wil de EU ervoor zorgen dat er voldoende reserves aan medische producten en genoeg personeel in de gezondheidszorg zijn om onverwachte situaties het hoofd te bieden. Het programma heeft ook tot doel de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg te vergemakkelijken voor mensen die in de EU wonen. Het EU4Health-programma is niet het enige initiatief dat gericht is op de volksgezondheid. De EU heeft een alomvattende strategie ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de bescherming van de volksgezondheid in alle beleidsgebieden wordt geïntegreerd. Deze aanpak staat bekend als gezondheid op alle beleidsgebieden. Een voorbeeld hiervan is de van boer tot bord strategie, die de productie van duurzaam en gezond voedsel ondersteunt. Een ander voorbeeld is het EU-actieplan om de verontreiniging van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen en zo onze leefomgeving schoner en gezonder te maken. De EU heeft zelfs een agentschap dat verantwoordelijk is voor de bescherming van onze gezondheid, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Zoals we allemaal weten, is voorkomen beter dan genezen. En één manier om ziektes te voorkomen is vaccinatie. In juni 2025 benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het belang van vaccinatie tijdens de wereldtop over gezondheid en welzijn door immunisatie.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: De Europese Unie is een wereldleider op het gebied van gezondheid en de uitbreiding van de toegang tot vaccins. En het Europees Parlement heeft consequent aangedrongen op sterkere, slimmere en eerlijkere investeringen, omdat we weten dat gezondheid de basis is waarop vrede, welvaart en stabiliteit zijn gebouwd. De preventieactiviteiten van de EU zijn niet beperkt tot vaccinatie. Ze omvatten ook het voorkomen van infecties om zo antimicrobiële resistentie tegen te gaan. Antimicrobiële resistentie treedt op wanneer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in de loop van de tijd muteren en niet langer reageren op geneesmiddelen. Daarnaast wil de EU gezondheidsproblemen aanpakken, zoals hart- en vaatziekten, die de belangrijkste doodsoorzaak in de EU vormen. Het gebruik van drugs, alcohol of tabak zijn levensstijlkeuzes die het risico op hartaandoeningen verhogen, zoals bijvoorbeeld hartaanvallen. Daarom heeft de Europese Unie beleidsmaatregelen ingevoerd om het gebruik ervan, met name tabak, te reguleren. Denk aan duurdere sigaretten of de afbeelding op sigarettenpakjes om mensen af te schrikken. Deze maatregelen hebben het aantal rokers sterk verminderd. Een ander gezondheidsprobleem dat de EU probeert te voorkomen is kanker, de op één na belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Door middel van vroegtijdige opsporing en door het aantal kankerscreenings in de EU-landen stevig te verhogen, wil de EU voorkomen dat mensen kanker ontwikkelen. Zoals we hebben gehoord zijn hart- en vaatziekten, gevolgd door kanker, de belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Maar de situatie is lichtjes anders voor mensen tussen de 15 en 29 jaar. Externe factoren zoals ongevallen zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor deze leeftijdsgroep, gevolgd door zelfdoding. Een belangrijke oorzaak van zelfdoding is een slechte geestelijke gezondheid. Maar niet alleen jongeren worstelen daarmee. Naar schatting hebben zo'n 84 miljoen mensen in de EU het moeilijk met hun geestelijke gezondheid. Vanwege deze alarmerende situatie hecht de EU bijzonder belang aan de bevordering van geestelijke gezondheid en welzijn op alle gebieden van het leven, of het nu thuis, op school of op het werk is. De EU moedigt de EU-landen ook aan om nieuwe diensten voor geestelijke gezondheidszorg aan te bieden, zoals gemeenschapscentra voor geestelijke gezondheidszorg. Verder houdt de EU zich bezig met de toelevering van geneesmiddelen. In maart 2025 heeft de Europese Commissie de verordening kritieke geneesmiddelen voorgesteld. Het doel hiervan is de productie en toelevering van geneesmiddelen te versterken door een betere toegang tot financiering, versnelde procedures, aanbestedingsactiviteiten en internationale partnerschappen. De EU heeft bovendien de Alliantie voor Kritieke Geneesmiddelen opgericht om advies te verstrekken over hoe het aanbod van geneesmiddelen kan worden vergroot. Deze alliantie brengt belanghebbenden uit de EU-landen, belangrijke bedrijfstakken, maatschappelijke organisaties en de wetenschappelijke gemeenschap samen. Daarnaast is er ook het Europees Geneesmiddelenbureau, dat gevestigd is in Amsterdam. Dat bureau ondersteunt de ontwikkeling van geneesmiddelen, bewaakt de veiligheid ervan, evalueert handelsvergunningen en verstrekt informatie aan zorgverleners. Behalve doeltreffende geneesmiddelen ontwikkelen en de algemene volksgezondheid bevorderen, is het van essentieel belang om de nieuwste technologieën te gebruiken in de gezondheidszorg. De EU hecht bijzonder belang aan digitale technologieën, biotechnologieën en e-gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van elektronische medische dossiers, telegeneeskunde, draagbare apparaten, mobiele apps, data-analyse en andere digitale hulpmiddelen. De EU werkt volop aan een digitale transformatie en harmonisatie van gezondheidszorgstelsels om te garanderen dat de zorg in alle EU-landen duurzaam, modern en altijd up-to-date is. Dit was een podcast van het Europees Parlement.
2: Mladí umělci, tvůrci, filmaři a spisovatelé, tento podcast je přesně pro vás. Přemýšleli jste někdy, jak by vám mohla Evropská unie pomoci realizovat vaše tvůrčí nápady? A už jste slyšeli o programu Kreativní Evropa? To je hlavní program Evropské unie na podporu kreativních odvětví. Díky více než 2,5 miliardovému rozpočtu Kreativní Evropa může chránit, rozvíjet a šířit evropskou kulturní rozmanitost a dědictví. Program napomáhá kulturnímu i kreativnímu sektoru, aby se uzdravil z krize způsobené koronavirem, s důrazem na sektor audiovizuální. Podporuje větší inkluzi, digitalizaci a ekologickou udržitelnost. Ať už malujete obrazy v Paříži, skládáte hudbu v Brně nebo vymýšlíte taneční vystoupení v Kodani, Kreativní Evropa je tu pro vás.
3: Ptáte se, jak to celé funguje? Kreativní Evropa má tři hlavní složky. Mediální, kulturní a složku mezioborovou. Pojďme se na ně podívat podrobněji. První na řadě je složka pro média. Ta podporuje všechny fáze filmové a audiovizuální tvorby. V posledních letech finančně pomohla třeba Asociaci českých filmových klubů s jejich projektem zaměřeným na uchovávání a prezentaci archivních filmů. Často poskytuje podporu filmovým festivalům, ku příkladu nesoutěžní letní filmové škole, pořádané každoročně v Uherském Hradišti. Obecně se zaměřuje na projekty s evropským rozměrem a snaží se rozvíjet mezinárodní spolupráci, mobilitu a rozšíření na zahraniční trhy. Program navíc dává důraz na užívání nových technologií a na iniciativy, které by chtěly udělat z evropského audiovizuálního průmyslu ekologicky přívětivější prostředí. Jestliže studujete film, vytváříte videohry nebo píšete vlastní scénáře, může vašim příběhům pomoci nalézt spousty diváků ze všech částí Evropy.
2: Složka média dále rozděluje své granty mezi čtyři klastry. Obsah, podnikání, publikum a harmonizace audiovizuální politiky. Obsahový klastr napomáhá mezinárodní spolupráci mezi producenty a tvůrci různorodého obsahu. Kromě toho přispívá k inovaci podnikatelských modelů, technologií a obsahu samotného. Podporuje koprodukce a vývoj spousty rozmanitých projektů, od televizní tvorby přes internetový obsah až po videohry nebo imerze. Podnikatelský klastr se zaměřuje na inovace v oblasti biznisu, pomoc mladým talentům a na růst evropského audiovizuálního průmyslu. Iniciativy zahrnuté pod tímto klastrem hodlají posílit vzdělávání a sdílení zkušeností, aby se odvětví dařilo nehledě na národní hranice. Každý rok se pod jeho záštitou přes 2400 profesionálů učí rozvíjet své mentorské, digitální i ekologické dovednosti. Více než 300 jejich audiovizuálních děl pak pomáhá distribuovat i za hranice jejich domovských států.
3: Klaster Publika se soustředí na neotřelé způsoby, jak zaujmout nové, především mladé diváky. Během koronavirové krize se spousta lidí otočila zády ke kinům a přešla na digitální platformy. Klaster Publika proto pomáhá audiovizuálnímu průmyslu využít příležitostí, které digitální svět nabízí. Snaží se návštěvníky kin i diváky napříč platformami přilákat a přizpůsobit se jejich sledovacím návykům. V klastru najdete iniciativy jako filmové vzdělávání, titulkování kulturního obsahu a organizaci Síť evropských kin. Poslední klastr, harmonizace audiovizuální politiky, se zasluhuje o sjednocení politiky a lepší informovanost napříč všemi státy Evropské unie. Pořádá proto pravidelné diskuze, provádí analýzy audiovizuálního ekosystému a trendů na trhu, organizuje konzultace i práce v terénu.
2: Druhá složka kultura pokrývá ostatní kulturní a kreativní odvětví. Zaštiťuje hudbu, literaturu, architekturu, kulturní turistiku, herectví, zpěv a výtvarnou tvorbu. Zkrátka nabízí financování projektům, na kterých se podílí více států. Pokud třeba studujete divadlo v Praze, ale rádi byste sdíleli pódium s kolegy z Berlína nebo z Vídně, tato složka kreativní Evropy je tu přesně pro vás. Složka kultury organizuje všemožné akce, které vyzdvihují dovednosti a kreativitu. Třeba prostřednictvím cen za literaturu, hudbu, architekturu a další odvětví.
3: Skvělým bonusem je i fakt, že podporuje programy mobility. Může vám pomoci vyrazit za prací do zahraničí, rozšířit si obzory, oslovit nové diváky a učit se od ostatních. Zpřízněný program Kultura hýbe Evropou vám k tomu nabízí vše potřebné. Poskytuje totiž cestovní granty umělcům a kulturním profesionálům ze všech 40 zemí, které se do kreativní Evropy zapojují. Představte si něco jako kulturní Erasmus. Cestování, ubytování a nové, unikátní možnosti spolupráce. Tohle nám o příležitostech, které Kultura hýbe Evropou nabízí, pověděla Katie Loryová, vedoucí irské kanceláře Kreativní Evropy.
4: Pokud chcete své umělecké dovednosti nebo svou organizaci rozvíjet na mezinárodní evropské úrovni, Kreativní Evropa je pro vás ideálním nástrojem, jak navázat partnerství a vyzkoušet si jiné modely. Někteří lidé si udělají jen krátkou návštěvu, jiní zůstanou déle. Všechno je velmi flexibilní a zároveň bezpečné. Jestli si chcete rozšířit profesní obzory, náš program může být skvělým prvním krokem. This can be a good starting point.

Třetí část programu tvoří mezioborová složka. Točí se okolo inovací, spolupráce napříč obory a adaptace na digitální éru. Iniciativy jako Creative Innovation Labs mají pomáhat kulturnímu a kreativnímu odvětví poradit si se společnými problémy a hledat pro ně neotřelá řešení. Financuje projekty, ve kterých se mísí kreativita, technologie a různé stránky umění. Pokud ve svém projektu mixujete divadlo s virtuální realitou, vylepšujete svou hudbu umělou inteligencí nebo kombinujete videohry a literaturu,

0: i celé organizace. A na webových stránkách agentury najdete všechny informace o tom, kdy se vám naskytne další příležitost své nápady realizovat. Za druhé, kontaktujte nás. Požádejte o pomoc pobočku Kreativní Evropy ve své zemi. Může vám lépe vysvětlit kritéria, pomoci vám sepsat žádost a dát vám kontakt na potenciální partnery z celé Evropy.
1: A za třetí, nebojte se snít. Kreativní Evropa podporuje nápady, které nelze jen tak zaškatulkovat. Pokud je vaše dílo netradiční, boří hranice nebo spojuje komunity, jste na správném místě. Když jsme se zeptali ředitelky oddělení Kreativní Evropy v Evropské komisi Judith Bitkokové, jak program přispěl neziskové organizaci Fedora k jejich snaze budovat lepší budoucnost, řekla nám.
2: Promluvili jsme si o hlavním poslání programu a já jim vysvětlila, že se snažíme uchovat naše kulturní dědictví. Přesně to taky děláme. Zároveň ale vytváříme i naši budoucnost. Kulturu máme všichni v genech a dívat se na naše dědictví novým úhlem pohledu nebo mu dát nový význam, to je pro nadcházející generaci nesmírně důležité.
0: Kreativní Evropa není jen o penězích. Posílá totiž jasnou zprávu. Na kultuře záleží, váš hlas má hodnotu a Evropa se nebojí do kreativity investovat. Snažíme se podporovat talent, chránit kulturní rozmanitost a pomáhat kreativním nápadům na svět bez ohledu na státní hranice. Pokud vám tedy doma v šuplíku, v počítači nebo třeba jen v hlavě leží nějaké mistrovské dílo, vězte, že jste součástí velké umělecké komunity evropských rozměrů. Evropská unie je připravená vám podat pomocnou ruku. Pro více informací navštivte oficiální stránky Kreativní Evropy nebo její lokální kancelář. Vaše příležitost je na dosah ruky.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio. Internetové rádio Evropského parlamentu.
3: Radio 623 promuove la musica emergente. Hai una demo, vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
5: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
6: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
5: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
6: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Margozzo.
5: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari. Quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
6: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
5: Il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
6: Il Museo del Cinema per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
5: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
6: Palazzo Madama per concederti una visita dell'Italia reale.
5: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.

0: ancora voi. 6023.
1: Lux, gradam scanna nirt de lucht fechen en horpe fehefer kaher. Tal gradam scanna nirt de lucht fechen en horpe, Lux fehefer kaher, boy tegen scannan, the teacher's lounge. In the teacher's lounge on Stjórhor Garmonic Ilker Chatak, in Sheeter Scale Carla, Muintor Manskaila Og a Yali and a Hidelichus on a Kolakahe e. Kinnin Carla Dolomon Fisrukhain Fegadiert Ganretukhata Toilointin in a Skyl, Rodata Kurishtaka and Gadriver Masna Forne.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich habe keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Wo ich die Teachers Lounge kuhigurche, grad am Skananicht an der Garmoine, marende Lipped Europa Cinemas den Skanan Orpach ist fahr, alles an durch Skananicht der San Aline in sein Acme Panorama in Berlinale.
8: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Was ist denn noch alles?
4: Was? Ist alles okay?
10: Hey! Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ich ihm die Beine.
8: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
9: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen. Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen, verstehst du?
11: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
8: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: Bied Sahalanis na Keriskanonella evians na meocht. 20,000 species of bees, fallen leaves, on the adamant, agus smokes on a sisterhood. Taspanag na kuig skanan a skyliner fad na horpa agus vi an locht fechna na an vota chahav da raua skanan. Kinnag an rangu derig tred an vota publi agus vota esheri farlament na horpa chorli chéle agus is fiu kuega fan gait an vota ta ag gach grupa. Si a ta gaisle lux gradam skanan iach da locht fechna na horpa na ar da haring ta skanan a yailalan na teami so shilta agus palatula. Tás mar aim leis dia spórach da spraga chom mele scanáin a úsáid chun féinúla thórpocht níos leidra a chahú. Sé Europarl Radio, Radio Gréasáin Farlament na Hórpa a chuirin podcréla sáid de láthar.
12: Schengen.
13: Schengen.
12: Schengen.
13: Schengen.
14: Schengensko območie trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še dve države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
6: Libre circulation des personnes.
12: Schengen.
13: Schengen.
6: Schengen.
12: Schengen. It's based on co-decision.
13: Problems at the border.
15: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
14: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja. Ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
12: Schengen.
13: Schengen.
6: Schengen.
12: Schengen.
14: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
12: Schengen.
13: Schengen.
6: Schengen.
12: Schengen.
14: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z Amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
16: Práce poslanců Evropského parlamentu se neomezuje jen na diskuze na plenárních zasedáních a hlasování o legislativních návrzích. Dnes si řekneme více o tom, jakou úlohu mají v parlamentu zpravodajové.
17: Když Evropská komise předloží parlamentu nový legislativní návrh, začne se jim zabývat některý z parlamentních výborů, a to v závislosti na tématu. Pokud se například návrh týká přepravy hospodářských zvířat, bude se jim zabývat výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Příslušný výbor tedy jmenuje zpravodaje, což je vlastně projektový manažer, který má na starosti vypracování zprávy a případně i pozměňovacích návrhů k původnímu znění. Může jít například o návrhy na vypuštění, úpravu nebo doplnění některých pasáží. Práce na zprávě se neobejde bez důkladné přípravy, na kterou zpravodaj samozřejmě není sám. Jedná s ostatními poslanci a opírá se o pomoc svého výboru. Může také konzultovat odborníky, ať už z dalších orgánů Evropské unie nebo odjinud. Na základě těchto konzultací musí zvážit všechny možné dopady a interpretace, a vypracovat zprávu tak, aby byla co nejúplnější a nejpřesnější. Znamená to, že zpravodaj má v parlamentu zásadní úlohu. Předtím, než zpráva putuje na plenární zasedání, ji nejprve musí schválit příslušný parlamentní výbor. Tomu může předcházet další projednávání a přepisování jejího znění. Součástí zprávy je vysvětlující prohlášení, návrh legislativního usnesení a pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat. Někdy se stane, že zpráva hlasováním neprojde a je zamítnuta. Když je však přijata, je to pro zpravodaje velké uznání.
16: Pravděpodobně si kladete otázku, jak se zpravodajové vybírají. Odvíjí se to od několika faktorů. Za prvé od dohod mezi politickými skupinami, které mohou vzácně vést ke jmenování dvou spoluzpravodajů pro jeden spis, jako tomu bylo v případě zprávy o umělé inteligenci. Politické skupiny zavedly bodový systém, na základě kterého si legislativní zprávy dělí. Každá skupina má určitý počet bodů podle toho, jak je velká. O tom, komu zpráva připadne, se pak rozhoduje podobně jako v aukci. Samozřejmě je přitom třeba vzít v úvahu i kompetenci daného poslance a jeho zájem o téma, kterého se zpráva týká.
17: Kromě toho je třeba zmínit, že se můžeme setkat i s jinými typy zpravodajů. Pokud chce výbor znát stanovisko jiného výboru, nebo pokud si jiný výbor sám přeje se ke zprávě vyjádřit, mohou požádat předsedkyni parlamentu, aby jeden výbor určila jako věcně příslušný a druhý pověřila vypracováním stanoviska. Tento druhý výbor poté jmenuje zpravodaje pro stanovisko. Pokud se vrátíme k našemu příkladu návrhu komise, který se týká přepravy hospodářských zvířat, příslušným výborem je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. A výborem pověřeným vypracováním stanoviska by mohl být například výbor pro dopravu a cestovní ruch. Ten pak jmenuje vlastního zpravodaje pro stanovisko. V případě zprávy o umělé inteligenci byly zpravodajové pro stanovisko dokonce tři. Každý z jiného parlamentního výboru. Dohromady se tak na této zprávě, kterou parlament přijal v březnu 2024, podílelo celkem pět zpravodajů. Poslední kategorií zpravodaje, kterou dnes zmíníme, je stínový zpravodaj. Toho mohou politické skupiny jmenovat, aby sledoval, jak práce na zprávě pokračuje a reprezentoval přitom názory své skupiny. Stínový zpravodaj tak hraje důležitou úlohu při hledání kompromisu, který bude přijatelný i pro ostatní politické skupiny. Jako perličku na závěr můžeme zmínit, že každá zpráva má svůj oficiální název, který je ale často tak dlouhý, že je známá spíše pod jménem zpravodaje. I to je pro něj uznáním za pečlivou a důležitou práci, kterou musí na zprávě odvést.
16: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
18: Opylující hmyz, jako jsou včely, motýly a brouci, hraje v našem ekosystému zásadní úlohu. Ohrožuje ho ale změna klimatu, ztráta přírodních stanovišť, škůdci a intenzivní pěstování monokultur. Proto dochází k dramatickému úbytku volně žijících i chovaných druhů opylovačů, a to navzdory jejich zásadnímu významu pro náš život i pro přírodu. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto dílu se soustředíme na to, co Unie dělá na ochranu těchto malých stvoření. Celosvětově na opylování živočichy závisí úplně nebo částečně téměř 90% kvetoucích rostlin ve volné přírodě, více než 75% potravinářských plodin a 35% plodin pěstovaných na zemědělské půdě. Opylovači se nejen přímo podílejí na potravinovém zabezpečení, ale jsou i klíčem k zachování biologické rozmanitosti. Dalo by se i říci, že 15 miliard eur, které ročně vygeneruje zemědělská produkce v Unii, můžeme připsat přímo jim. Opylovači hrají zásadní úlohu při reprodukci kvetoucích rostlin. Při opylování se pyl přenáší ze samčích na samičí části rostlin. K opylování může docházet mnoha způsoby, například pyl přenáší vítr nebo voda. Opylování za účasti živočichů je ale nejúčinnější a nejvýznamnější. Opylovačů existují různé druhy. Těmi hlavními je hmyz, jako jsou včely, motýly a pestřenky. Opylovat mohou ale i ptáci či netopíři. Ze všech nejdůležitější jsou ale včely, kterých existuje 25 až 30 tisíc různých druhů. Klíčovou úlohu ze sociálního, hospodářského a ekologického hlediska uznala i organizace OSN pro výživu a zemědělství. Změna klimatu, úbytek přírodních stanovišť, škůdci, choroby a intenzivní zemědělství vedou k dramatickému poklesu populací opylujícího hmyzu. Jak jsme již zmínili, populace opylovačů v posledních letech znepokojivě poklesly. Tento trend významně ohrožuje ekosystémy, zemědělskou produktivitu i dobré životní podmínky lidí. Vzhledem k naléhavosti této otázky zahájila Evropská unie řadu iniciativ, které mají úbytek opylovačů řešit a podpořit jejich ochranu. Její reakce na krizi se přitom neomezuje na politická opatření. Zahrnuje také aktivní spolupráci s veřejností a dalšími subjekty. Například v roce 2022 shromáždila Evropská občanská iniciativa Zachraňte včely a zemědělce více než 1,1 milionu podpisů. Veřejnost tak dala jasně najevo, že opatření na ochranu opylovačů široce podporuje a také, že vítá kroky, které prosazují udržitelné zemědělské postupy. Iniciativa Zachraňte včely a zemědělce je sedmá úspěšná evropská občanská iniciativa. Vyzývá k výrazné redukci používání syntetických pesticidů a zaměřuje se na podporu zemědělců při přechodu na zemědělské postupy šetrné k přírodě. V roce 2020 přijala Evropská komise unijní strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a komplexní plán na ochranu přírody, který má ambici zvrátit degradaci ekosystémů. V kontextu biologické rozmanitosti také Unie zavedla zvláštní politický rámec, který už prokazuje svůj přínos. Jádrem unijní politiky v oblasti biodiverzity jsou dvě směrnice. První o ochraně přírodních stanovišť a druhá o ochraně volně žijících ptáků, díky nimž vznikla síť Natura 2000, tedy největší světová síť chráněných oblastí. Parlament v souvislosti s iniciativou Evropské komise týkající se opylovačů vyzval k tomu, aby vznikl rozsáhlý akční program pro opylovače a aby se na tento účel vyčlenili dostatečné zdroje. Vyslovil se proto, aby byly do revize směrnice o udržitelném používání pesticidů zahrnuty závazné kroky, jak pesticidy v celé Unii omezit. Vyzval také komisi, aby zákaz uložený na 3 typy insekticidů ze skupiny neonikotinoidů rozšířila na celou skupinu. Přestat používat pesticidy však není nic jednoduchého. V červnu 2022 navrhla Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu nové nařízení, které mělo pesticidy omezit. Dokument se setkal s obrovským odporem ze strany výrobců pesticidů a organizací zastupujících průmyslové zemědělství. V důsledku toho byl návrh okleštěn a ani tak nakonec v listopadu 2023 nezískal v Evropském parlamentu většinovou podporu. Bude tedy na novém parlamentu a nové komisi, aby společně se všemi členskými zeměmi nalezly řešení, jak opylující hmyz zachránit. Péče o včely a ochrana biologické rozmanitosti těchto druhů má zásadní význam pro budování odolnosti zemědělských ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu. Bez jejich pomoci nemůžeme boj proti hladu ve světě vyhrát. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
19: Krepitev evropskega povezovanja, spodbujanje ljudi k udeležbi na volitvah in reševanje lokalnih izzivov so nekatere od prednostnih nalog evropske politike. O njih veliko slišimo, a v resničnem življenju se lahko te teme zdijo oddaljene in neoprijemljive, zlasti za mlade. Evropska komisija se želi približati mladim, zato je nekdanjo Evropsko prostovoljsko službo preoblikovala v obsežnejši sistem, v Evropsko solidarnostno enoto. Gre za program namenjen vključevanju mladih v oblikovanje prihodnosti v Evrope. Njegovi glavni trije cilji so vključevanje, povezovanje in opolnomočenje mladih. Nekdanja poslanka Evropskega parlamenta Mihaela Šojdrova je pojasnila, kako ta pobuda mladim pomaga, da postanejo aktivni državljani.
20: The main objective of this program.
19: Glavni cilj programa je spodbuditi vključevanje mladih in organizacij v solidarnostne dejavnosti, zlasti prostovoljstvo. Udeleženci imajo priložnost, da pridobijo izkušnje v prostovoljstvu in postanejo aktivni državljani. To pa še ni vse. Evropska solidarnostna enota zdaj vključuje povsem novo področje – humanitarno pomoč. To pomeni, da ste lahko prostovoljci tako v Evropski uniji kot drugje po svetu in sicer kot del vse širše svetovne mreže. Po mnenju nekdanjega Evropskega komisarja za mlade, kulturo in šport Tiborja Novročiča je to velik korak naprej.
21: At the time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
19: V času vse večjih nesoglasij in kulturnih razlik med državami ter celo skupnostmi je to pomembneje kot kdajkoli prej. V tem obdobju želimo utrditi in nadgraditi, kar že imamo. Pomembna novost pa je možnost prostovoljstva v okviru operacij humanitarne pomoči. To bi lahko bil začetek svetovne prostovoljske skupnosti. Kaj pa to pomeni za vas? Če ste stari od 18 do 30 let, se lahko prijavite in sodelujete v projektih v več kot 60 državah in območjih. Projekti so razvrščeni glede na državo, temo in datum začetka. Vse informacije najdete na Evropskem mladinskem portalu. Če ne veste, kje bi začeli, je na voljo celo kviz, ki vam bo pomagal ugotoviti, katere dejavnosti bi bile za vas najprimernejše. Prijavite se lahko na tri glavne vrste projektov – prostovoljne dejavnosti, solidarnostne projekte in prostovoljstvo na področju humanitarne pomoči. Na novo področje projektov za humanitarno pomoč se lahko prijavijo prostovoljci stari do 35 let. Za vse projekte so objavljene tudi informacije o začetku in trajanju projekta ter roku za prijavo. Našli boste tudi pogoje za prijavo ter podatke o zahtevanih veščinah in naravi dela. Prijavi morate običajno predložiti življenjepis, v katerem lahko poleg izkušenj navedete tudi hobije in skupinske dejavnosti, in motivacijsko pismo, v katerem pojasnjujete, zakaj želite sodelovati pri projektu. Koordinatorka projektov Evropske solidarnostne enote Elena Degan je v pomenu neformalnega učenja dejala. Še zlasti pomembno je motivacijsko pismo. Gre za prostovoljstvo, zato ne potrebujete veliko delovnih izkušenj. Kar šteje je vaša motivacija za sodelovanje pri dejavnostih na evropski ravni. Hobiji, izkušnje v skupinskih dejavnostih in osebni interesi so pogosto pomembnejši od preteklih delovnih izkušenj.
22: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
19: Če boste po oddaji prijave v ožjem izboru, bo organizacija stopila v stik z vami. Naslednji korak je razgovor, v katerem boste izvedeli vse podrobnosti o projektu, kot so delovni pogoji, dokumentacija, povračilo potnih stroškov, vizumi in nastanitev. Ko se dogovorite o vseh podrobnostih in podate soglasje, se vaše sodelovanje uradno začne. Pri tem vas podpira tako imenovana varnostna mreža za prostovoljce. Sestavljajo jo organizacije in posamezniki, ki prostovoljce podpirajo v celotnem procesu. Podporna mreža vključuje matično organizacijo v domači državi, ki vam pomaga pri pripravah, organizira usposabljanje in potrdi projekt. Gostiteljsko organizacijo, ki vas bo sprejela ter poskrbela za nastanitev, hrano, žepnino in povračilo potnih stroškov. Lokalnega mentorja, ki vam bo pomagal pri vključevanju v novo kulturo in spoprijemanju z izzivi. In nacionalno agencijo, ki nadzira izvajanje projektov ter skrbi za izpolnjevanje standardov Evropske solidarnostne enote. Kot vidite, ne boste sami. Prostovoljci običajno delajo od 30 do 38 ur na teden. Evropska solidarnostna enota pa ni namenjena zgolj delu, temveč gre za pravo življenjsko izkušnjo. Sodelovanje v projektu Evropske solidarnostne enote pomeni, da ste popolnoma vpeti v življenje in kulturo države gostiteljice. Seznanite se z lokalnimi in evropskimi vrednotami. Kaj pa, če potrebujete pomoč pri učenju jezika države gostiteljice? Brez skrbi, dobili boste dostop do spletne jezikovne podpore in brezplačnih tečajev v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Da bi se lažje prilagodili novemu okolju in od te izkušnje odnesli kar največ, program vključuje tudi usmerjanje in podporo v dveh ključnih trenutkih. Ob prihodu vam bo na voljo začetno usposabljanje, sredi projekta pa boste podali vmesno oceno. Na začetnem usposabljanju boste spoznali druge prostovoljce, zgradili podporno mrežo in pridobili nasvete za lažjo prilagoditev novemu življenju. Umestna ocena pa je priložnost, da razmislite o svojem delu, delite svoje izkušnje in načrtujete naslednje korake. To vam bo pomagalo pri osebnem razvoju in pri delu. Za nekatere prostovoljce pa je čas, ki ga preživijo v Evropski solidarnostni enoti, šele začetek. Eden od njih je Adrian Kobo, ki pravi, da ga je ta izkušnja privedla do prakse v Evropskem parlamentu.
0: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
19: Vsak ima svoj razlog, da postane prostovoljec. Ne glede na to, ali gre za prijavo na prihodnji prostovoljski projekt, pridobitev štipendije za doktorski študij ali za leto premora, da si izbistrite misli, vam Evropska solidarnostna enota omogoča, da se v času projekta počutite izpolnjene. Zlasti pa je pomembno, da boste ne glede na pot, ki jo želite obrati po projektu, spoznali ljudi ter pridobili informacije in stike, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. Menim, da je to priložnost za odkrivanje novih okolij in krajev, navezovanje stikov, pridobivanje novih pogledov in razširitev obzorja, kar se mi zdi najpomembneje.
0: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
19: Evropska solidarnostna enota je več kot le postavka v življenjepisu. Za Carmen Sanz, ki je bila prostovoljka na Hrvaškem, je izkušnja pomenila osebnostno rast.
2: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
19: To je bilo zame zlasti globoko notranje potovanje. Raziskala sem svoje poklicno področje, hkrati pa ugotovila, da nekatere stvari resnično rada počnem. Zelo sem se na primer bala govorjenja v javnosti, zdaj pa v tem uživam. Strah pred javnim nastopanjem sem popolnoma premagala. Če sem bila zmožna hrvaške najstnike učiti špansko, potem me v življenju ne more ustaviti prav nič. Osebnostno sem močno zrasla in postala veliko bolj samozavestna. Resnično verjamem, da je nujno treba stopiti iz območja udobja in se preizkusiti v tujini. Evropska solidarnostna enota je več kot le projekt ali politika. Gre za vašo zgodbo, vaš razvoj in vaše mesto v Evropi. Za več informacij obiščite spletno mesto Evropske solidarnostne enote in se podajte na svojo naslednjo veliko pustolovščino. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
5: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Thank you.